Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. 9.